Sýnej s Rádiem B. Sýnej s Rádiem B.

počíváš s Rádiem B.

Užij si večer s Rádiem B.

got shall get. Them that's not shall lose.

Radio B. I don't

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prvé žije. Radio B.cz.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Je 7 hodin na Rádiu B. Dobré ráno.
1: Žádný kecání, jenom čistý a poctivý funky. To je pořad Terapie funkem a právě začínáme.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: Dobré ráno. Je 8 hodin na rádiu B.
1: Zprávy na rádiu B. Připravte se na extrémní počasí. Tento týden v České republice očekáváme vedra s teplotami nad 30 stupňů Celsia a možnost silných bouřek. Odpolední přehánky se budou objevovat po celý týden, takže buďte opatrní, zejména při pohybu venku. Hasič Ivo Jeřela spolu se svým psem Sizorem zasáhl do záchranné mise po ničivém zemětřesení ve Venezuele 25. června. Jako člen speciálního 70členného USR týmu zareagoval promptně a obětavě. Vážnost situace jej přiměla k akci i během plánovaného volna. Premiér Andrej Babiš z ANO v neděli odmítl návrh prezidenta Petra Pavel na obnovení konzultačních schůzek k zahraniční politice. Schůzky měly reagovat na Babišovy výpady proti Pavlovi ohledně účasti na nedávném summitu NATO v Ankaře. Hrad v reakci žádal pravidelná setkání ústavních činitelů. Na Břeclavsku se ve Valticích koná interaktivní výstava Kouzelná ptačí říše, která zodpovídá otázky o životě ptáků. Děti se dozví třeba, jak rychle letí ptáci nebo kde hnízdí vlaštovka. Výstava je otevřena každý den od 10 do 17 hodin v centru volného času. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
2: Neboj se uvolnit. Na rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí

0: je známá svými průkopnickými rockovými a bluesovými skladbami. Album vydané pod značkou Polydor Records v 2024 přináší energii, jakou jejich fanoušci milují. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
1: There will be more plastic than fish in the world's oceans by 2050.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Máte rádi fotbal a chcete si užít vzrušení z mistrovství světa ještě víc? Česká televize připravila soutěž, ve které můžete vyhrát skvělé ceny. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku. Skvělá příležitost pro všechny fanoušky fotbalu, tak si roztáhněte křídla a ukažte, co ve vás je. Jan Foltýn září na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově, kde získal zlato na motýlkářské 50 a proměnil všechny tři finálové starty. Po stříbře na prsařské 50 následuje zlatá jízda 18-letého českého talentu, kterému teprve začíná slibná kariéra. Očekáváme, že se plavecký žralok Jan Foltýn v příštích závodech znovu ukáže v plné parádě. České basketbalistky do 17 let bohužel opět prohrály, tentokrát s Kolumbií 46-52, což je zklamalo po předchozím neúspěchu se Slovinskem. Naštěstí pro české fanoušky naši muži do 20 let na mistrovství Evropy zvítězili nad Rumunskem 93-66. Připravte si popcorn, závěrečný duel basketbalistek proti Japonsku můžete sledovat v úterý na ČT Sport a ČT Sport Plus. Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul, když ve finále porazil Alexandra Zvereva po setech 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4. Ve čtyřhře triumfovali Kuo Changju z Číny a Kristina Mladenovicová z Francie proti Gabriela Dabrovské a Luisa Stefaniové výsledkem 6-3 a 7-5. Nadšení fanoušci sledovali úžasný tenisový výkon, který ukazuje, že skvělá hra je více než jen čísla na kurtu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety. A hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: I'm Mike Larson.
1: Sebestřeh. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Radio B.
1: Tenhle ten rytmus je mému srdci hodně blízký. Sato Lodato a track Lose It All. Sebestředu na Bčku.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Bčko. Každé všední odpoledne

0: Zprávy na rádiu B. Připravte se na extrémní počasí. Tento týden v České republice očekáváme vedra s teplotami nad 30 stupňů Celsia a možnost silných bouřek. Odpolední přehánky se budou objevovat po celý týden, takže buďte opatrní, zejména při pohybu venku. Hasič Ivo Jeřela spolu se svým psem Scizorem zasáhl do záchranné mise po ničivém zemětřesení ve Venezuele 25. června. Jako člen speciálního 70členného USR týmu zareagoval promptně a obětavě. Vážnost situace jej přiměla k akci i během plánovaného volna. Premiér Andrej Babiš z ANO v neděli odmítl návrh prezidenta Petra Pavel na obnovení konzultačních schůzek k zahraniční politice. Schůzky měly reagovat na Babišovy výpady proti Pavlovi ohledně účasti na nedávném summitu NATO v Ankaře. Hrad v reakci žádal pravidelná setkání ústavních činitelů. Na Břeclavsku se ve Valticích koná interaktivní výstava Kouzelná ptačí říše, která zodpovídá otázky o životě ptáků. Děti se dozví třeba, jak rychle letí ptáci nebo kde hnízdí vlaštovka. Výstava je otevřena každý den od 10 do 17 hodin v centru volného času. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je rádio B.

0: 150 milionů, celkem tedy 95 milionů. Tento výkon je velmi blízký 88 milionům, které za stejné období vyneslo živé zpracování Sněhurky. Tak to je dnes od filmu vše a nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
1: Rádio B. Od lidí pro lidi.
2: A kde je Gordon? Yo!

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

0: Rádio Bčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz. It's like a jungle sometimes. It makes me wonder how
1: I keep from going under. Posloucháš Rovný beat na Bčku.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Máte rádi fotbal a chcete si užít vzrušení z mistrovství světa ještě víc? Česká televize připravila soutěž, ve které můžete vyhrát skvělé ceny. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku. Skvělá příležitost pro všechny fanoušky fotbalu, tak si roztáhněte křídla a ukažte, co ve vás je. Jan Foltýn září na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově, kde získal zlato na motýlkářské 50 a proměnil všechny tři finálové starty. Po stříbře na prsařské 50 následuje zlatá jízda 18-letého českého talentu, kterému teprve začíná slibná kariéra. Očekáváme, že se plavecký žralok Jan Foltýn v příštích závodech znovu ukáže v plné parádě. České basketbalistky do 17 let bohužel opět prohrály, tentokrát s Kolumbií 46-52, což je zklamalo po předchozím neúspěchu se Slovinskem. Naštěstí pro české fanoušky naši muži do 20 let na mistrovství Evropy zvítězili nad Rumunskem 93-66. Připravte si popcorn, závěrečný duel basketbalistek proti Japonsku můžete sledovat v úterý na ČT Sport a ČT Sport Plus. Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul, když ve finále porazil Alexandra Zvereva po setech 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4. Ve čtyřhře triumfovali Kuo Changju z Číny a Kristina Mladenovicová z Francie proti Gabriela Dabrovské a Luisa Stefaniové výsledkem 6-3 a 7-5. Nadšení fanoušci sledovali úžasný tenisový výkon, který ukazuje, že skvělá hra je více než jen čísla na kurtu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio.b.cz.
1: To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Neboj se uvolnit.

0: Je 10 hodin na rádiu B. Zprávy na rádiu B. Připravte se na extrémní počasí. Tento týden v České republice očekáváme vedra s teplotami nad 30 stupňů Celsia a možnost silných bouřek. Odpolední přehánky se budou objevovat po celý týden, takže buďte opatrní, zejména při pohybu venku. Hasič Ivo Jeřela spolu se svým psem Scizorem zasáhl do záchranné mise po ničivém zemětřesení ve Venezuele 25. června. Jako člen speciálního 70členného USR týmu zareagoval promptně a obětavě. Vážnost situace jej přiměla k akci i během plánovaného volna. Premiér Andrej Babiš z ANO v neděli odmítl návrh prezidenta Petra Pavel na obnovení konzultačních schůzek k zahraniční politice. Schůzky měly reagovat na Babišovy výpady proti Pavlovi ohledně účasti na nedávném summitu NATO v Ankaře. Hrad v reakci žádal pravidelná setkání ústavních činitelů. Na Břeclavsku se ve Valticích koná interaktivní výstava Kouzelná ptačí říše, která zodpovídá otázky o životě ptáků. Děti se dozví třeba, jak rychle letí ptáci nebo kde hnízdí vlaštovka. Výstava je otevřena každý den od 10 do 17 hodin v centru volného času. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu B.
1: Hity, které znáte právě teď na B.

Donald Lees byl legendárním americkým folkovým zpěvákem a aktivistou za lidská práva. V jeho 81 letech nás minulý rok opustil a my si na jeho vzpomínku pustíme na béčku jeho letní a velmi pozitivní hit Today Won't Come Again. Tohle je kousek Ameriky na rádiu B.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Na rádiu B.
2: Máte rádi fotbal a chcete si užít vzrušení z mistrovství světa ještě víc? Česká televize připravila soutěž, ve které můžete vyhrát skvělé ceny. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku. Skvělá příležitost pro všechny fanoušky fotbalu, tak si roztáhněte křídla a ukažte, co ve vás je. Jan Foltýn září na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově, kde získal zlato na motýlkářské 50 a proměnil všechny tři finálové starty. Po stříbře na prsařské 50 následuje zlatá jízda 18-letého českého talentu, kterému teprve začíná slibná kariéra. Očekáváme, že se plavecký žralok Jan Foltýn v příštích závodech znovu ukáže v plné parádě. České basketbalistky do 17 let bohužel opět prohrály, tentokrát s Kolumbií 46-52, což je zklamalo po předchozím neúspěchu se Slovinskem. Naštěstí pro české fanoušky naši muži do 20 let na mistrovství Evropy zvítězili nad Rumunskem 93-66. Připravte si popcorn, závěrečný duel basketbalistek proti Japonsku můžete sledovat v úterý na ČT Sport a ČT Sport Plus. Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul, když ve finále porazil Alexandra Zvereva po setech 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4. Ve čtyřhře triumfovali Kuo Changju z Číny a Kristina Mladenovicová z Francie proti Gabriela Dabrovské a Luisa Stefaniové výsledkem 6-3 a 7-5. Nadšení fanoušci sledovali úžasný tenisový výkon, který ukazuje, že skvělá hra je více než jen čísla na kurtu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
3: Radio B.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z kulinářského světa přinášíme zajímavost z Pattaya v Thajsku, kde pekárna Saiwan Bakehouse způsobila rozruch svými odvážnými vlasatými croissanty. Tento netradiční desert získal obrovskou pozornost a přitáhl zvědavé návštěvníky. Takový krok však může být pro podnikání riskantní, ale zároveň z něj může udělat senzaci. Děkujeme za pozornost a přeji hezký den na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Rokuj s námi na Béčku.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: 11 hodin na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Připravte se na extrémní počasí. Tento týden v České republice očekáváme vedra s teplotami nad 30 stupňů Celsia a možnost silných bouřek. Odpolední přehánky se budou objevovat po celý týden, takže buďte opatrní, zejména při pohybu venku. Hasič Ivo Jeřela spolu se svým psem Scizorem zasáhl do záchranné mise po ničivém zemětřesení ve Venezuele 25. června. Jako člen speciálního 70členného USR týmu zareagoval promptně a obětavě. Vážnost situace jej přiměla k akci i během plánovaného volna. Premiér Andrej Babiš z ANO v neděli odmítl návrh prezidenta Petra Pavel na obnovení konzultačních schůzek k zahraniční politice. Schůzky měly reagovat na Babišovy výpady proti Pavlovi ohledně účasti na nedávném summitu NATO v Ankaře. Hrad v reakci žádal pravidelná setkání ústavních činitelů. Na Břeclavsku se ve Valticích koná interaktivní výstava Kouzelná ptačí říše, která zodpovídá otázky o životě ptáků. Děti se dozví třeba, jak rychle letí ptáci nebo kde hnízdí vlaštovka. Výstava je otevřena každý den od 10 do 17 hodin v centru volného času. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: Rádio B.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Pro lidi. Od lidí. Pro lidi.
1: Posloucháš rovný Víty na Bčku.

0: Hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém druhém novém albu v posledních letech, Foreign Tongues, legendární Rolling Stones přinášejí svěžejší a funkčnější rytmus ve stylu Hackney Diamonds. Kapela, která vznikla počátkem 60. let, je známá svými průkopnickými rockovými a bluesovými skladbami. Album vydané pod značkou Polydor Records v 2024 přináší energii, jakou jejich fanoušci milují. A nyní si pusťme vaši oblíbenou hudbu.
2: Hit paráda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz.
2: Hoď se do klidu s Rádiem B.
3: Push away. No doubt about it, you've gone astray.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Máte rádi fotbal a chcete si užít vzrušení z mistrovství světa ještě víc? Česká televize připravila soutěž, ve které můžete vyhrát skvělé ceny. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku. Skvělá příležitost pro všechny fanoušky fotbalu, tak si roztáhněte křídla a ukažte, co ve vás je. Jan Foltýn září na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově, kde získal zlato na motýlkářské 50 a proměnil všechny tři finálové starty. Po stříbře na prsařské 50 následuje zlatá jízda 18-letého českého talentu, kterému teprve začíná slibná kariéra. Očekáváme, že se plavecký žralok Jan Foltýn v příštích závodech znovu ukáže v plné parádě. České basketbalistky do 17 let bohužel opět prohrály, tentokrát s Kolumbií 46-52, což je zklamalo po předchozím neúspěchu se Slovinskem. Naštěstí pro české fanoušky naši muži do 20 let na mistrovství Evropy zvítězili nad Rumunskem 93-66. Připravte si popcorn, závěrečný duel basketbalistek proti Japonsku můžete sledovat v úterý na ČT Sport a ČT Sport Plus. Jannik Sinner obhájil wimbledonský titul, když ve finále porazil Alexandra Zvereva po setech 6-7, 7-6, 6-3 a 6-4. Ve čtyřhře triumfovali Kuo Changju z Číny a Kristina Mladenovicová z Francie proti Gabriela Dabrovské a Luisa Stefaniové výsledkem 6-3 a 7-5. Nadšení fanoušci sledovali úžasný tenisový výkon, který ukazuje, že skvělá hra je více než jen čísla na kurtu. A to je vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Užij si jamajské slunce na Béčku.

Radio Bečko. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

church. This is where I heal my hurts. For tonight, God is a DJ.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Sebestřed. Dopoledne plné muziky.

future. Let's go.

nejnovější z dnešní doby. V pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na

0: Je pravé poledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Český hydrometeorologický ústav varuje před velmi silnými bouřkami, které zasáhnou Česko v úterý. Příčinou je mělká tlaková níže přinášející teplé a nestabilní počasí. Meteorologové upozorňují také na vysokou teplotní zátěž. Johan je první várka léčebného konopí, vypěstovaného v brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny, která míří k pacientům po celé České republice. Tento krok je významným milníkem pro české zdravotnictví, které nově dokáže léčbu konopím částečně pokrýt z vlastních zdrojů. 2024 tak přináší naději na zlepšení kvality života pacientů trpících chronickou bolestí. Pražské tramvaje typu 15, téze z první série výroby bez klimatizace, které nemají žlutou masku, zažijí změny díky nově vysoutěžené zhotovitelské firmě. Pražský magistrát se po více než roce chystá podepsat smlouvu na doklimatizování těchto 123 souprav. Neúprosná vedra posledních týdnů pravděpodobně urychlila tento krok pro pohodu cestujících. V pražské Dubči došlo k tragické nehodě, při které řidička osobního vozu v neděli večer vyletěla ze silnice a převrátila se na louku. Na místě nehody řidička bohužel zemřela, čímž došlo k dalšímu tragickému úmrtí na českých silnicích v roce 2023. Řidička zanechává za sebou rodinu a přátele, kteří jsou touto ztrátou hluboce zasaženi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
1: News! News! News! News!

0: News!
1: Yeah, and here I am.
2: Forcing me to face my greatest fear.

0: Jedna hodina odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Český hydrometeorologický ústav varuje před velmi silnými bouřkami, které zasáhnou Česko v úterý. Příčinou je mělká tlaková níže přinášející teplé a nestabilní počasí. Meteorologové upozorňují také na vysokou teplotní zátěž. Johan je první várka léčebného konopí, vypěstovaného v brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny, která míří k pacientům po celé České republice. Tento krok je významným milníkem pro české zdravotnictví, které nově dokáže léčbu konopím částečně pokrýt z vlastních zdrojů. 2024 tak přináší naději na zlepšení kvality života pacientů trpících chronickou bolestí. Pražské tramvaje typu 15, TZ z první série výroby bez klimatizace, které nemají žlutou masku, zažijí změny díky nově vysoutěžené zhotovitelské firmě. Pražský magistrát se po více než roce chystá podepsat smlouvu na doklimatizování těchto 123 souprav. Neúprosná vedra posledních týdnů pravděpodobně urychlila tento krok pro pohodu cestujících. V pražské Dubči došlo k tragické nehodě, při které řidička osobního vozu v neděli večer vyletěla ze silnice a převrátila se na louku. Na místě nehody řidička bohužel zemřela, čímž došlo k dalšímu tragickému úmrtí na českých silnicích v roce 2023. Řidička zanechává za sebou rodinu a přátele, kteří jsou touto ztrátou hluboce zasaženi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na rádiu.

talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Ve fotbalovém světě se schyluje k historickému momentu. Lionel Messi ve svých 39 letech poprvé změří síly s Anglií a rozhodně nebude šetřit žádnými triky na zeleném pažitu. Tento jedinečný zápas mezi dvěma fotbalovými mocnostmi začíná ve středu na ČT Sport v 8 hodin večer. Linda Nosková dosáhla pozoruhodného úspěchu, když se po výhře na Wimbledonu stala světovou sedmičkou. Karolína Muchová se v posledních měsících také činila a v žebříčku dosáhla svého vrcholu jako světová šestka. Rok 2024 je pro český tenis rokem triumfů a oba hráčky slibují další elektrizující momenty. Máte rádi fotbal a chcete si užít vzrušení z mistrovství světa ještě víc? Česká televize připravila soutěž, ve které můžete vyhrát skvělé ceny. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku. Skvělá příležitost pro všechny fanoušky fotbalu, tak si roztáhněte křídla a ukažte, co ve vás je. Jan Foltýn září na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově, kde získal zlato na motýlkářské 50 a proměnil všechny tři finálové starty. Po stříbře na prsářské 50 následuje zlatá jízda 18-letého českého talentu, kterému teprve začíná slibná kariéra. Očekáváme, že se plavecký žralok Jan Foltýn v příštích závodech znovu ukáže v plné parádě. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
4: Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

Dvě hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Český hydrometeorologický ústav varuje před velmi silnými bouřkami, které zasáhnou Česko v úterý. Příčinou je mělká tlaková níže přinášející teplé a nestabilní počasí. Meteorologové upozorňují také na vysokou teplotní zátěž. Johan je první várka léčebného konopí vypěstovaného v brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny, která míří k pacientům po celé České republice. Tento krok je významným milníkem pro české zdravotnictví, které nově dokáže léčbu konopím částečně pokrýt z vlastních zdrojů. 2024 tak přináší naději na zlepšení kvality života pacientů trpících chronickou bolestí. Pražské tramvaje typu 15 TZ z první série výroby bez klimatizace, které nemají žlutou masku, zažijí změny díky nově vysoutěžené zhotovitelské firmě. Pražský magistrát se po více než roce chystá podepsat smlouvu na doklimatizování těchto 123 souprav. Neúprosná vedra posledních týdnů pravděpodobně urychlila tento krok pro pohodu cestujících. V pražské Dubči došlo k tragické nehodě, při které řidička osobního vozu v neděli večer vyletěla ze silnice a převrátila se na louku. Na místě nehody řidička bohužel zemřela, čímž došlo k dalšímu tragickému úmrtí na českých silnicích v roce 2023. Řidička zanechává za sebou rodinu a přátele, kteří jsou touto ztrátou hluboce zasaženi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.

0: talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.
1: Y'all ready for this? Hey, y'all ready, fellas?

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu. Do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Ve fotbalovém světě se schyluje k historickému momentu. Lionel Messi ve svých 39 letech poprvé změří síly s Anglií a rozhodně nebude šetřit žádnými triky na zeleném pažitu. Tento jedinečný zápas mezi dvěma fotbalovými mocnostmi začíná ve středu na ČT Sport v 8 hodin večer. Linda Nosková dosáhla pozoruhodného úspěchu, když se po výhře na Wimbledonu stala světovou sedmičkou. Karolína Muchová se v posledních měsících také činila a v žebříčku dosáhla svého vrcholu jako světová šestka. Rok 2024 je pro český tenis rokem triumfů a oba hráčky slibují další elektrizující momenty. Máte rádi fotbal a chcete si užít vzrušení z mistrovství světa ještě víc? Česká televize připravila soutěž, ve které můžete vyhrát skvělé ceny. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku. Skvělá příležitost pro všechny fanoušky fotbalu, tak si roztáhněte křídla a ukažte, co ve vás je. Jan Foltýn září na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově, kde získal zlato na motýlkářské 50 a proměnil všechny tři finálové starty. Po stříbře na prsářské 50 následuje zlatá jízda 18-letého českého talentu, kterému teprve začíná slibná kariéra. Očekáváme, že se plavecký žralok Jan Foltýn v příštích závodech znovu ukáže v plné parádě. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.

0: Ty, hele, věděli jste, že?
1: Jako vážně?
2: A jako co? Ty kráso.
1: Cože?
3: Z kulinářského světa přinášíme zajímavost z Pattaya v Thajsku, kde pekárna Saiwan Bakehouse způsobila rozruch svými odvážnými vlasatými croissanty. Tento netradiční desert získal obrovskou pozornost a přitáhl zvědavé návštěvníky. Takový krok však může být pro podnikání riskantní, ale zároveň z něj může udělat senzaci. Děkujeme za pozornost a přeji hezký den na Rádiu B. A teď zpátky k zajímavé hudbě.
4: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

0: 3 hodiny odpoledne na Rádiu B. Zprávy na Rádiu B. Český hydrometeorologický ústav varuje před velmi silnými bouřkami, které zasáhnou Česko v úterý. Příčinou je mělká tlaková níže přinášející teplé a nestabilní počasí. Meteorologové upozorňují také na vysokou teplotní zátěž. Johan je první várka léčebného konopí vypěstovaného v brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny, která míří k pacientům po celé České republice. Tento krok je významným milníkem pro české zdravotnictví, které nově dokáže léčbu konopím částečně pokrýt z vlastních zdrojů. 2024 tak přináší naději na zlepšení kvality života pacientů trpících chronickou bolestí. Pražské tramvaje typu 15 TZ z první série výroby bez klimatizace, které nemají žlutou masku, zažijí změny díky nově vysoutěžené zhotovitelské firmě. Pražský magistrát se po více než roce chystá podepsat smlouvu na doklimatizování těchto 123 souprav. Neúprosná vedra posledních týdnů pravděpodobně urychlila tento krok pro pohodu cestujících. V pražské Dubči došlo k tragické nehodě, při které řidička osobního vozu v neděli večer vyletěla ze silnice a převrátila se na louku. Na místě nehody řidička bohužel zemřela, čímž došlo k dalšímu tragickému úmrtí na českých silnicích v roce 2023. Řidička zanechává za sebou rodinu a přátele, kteří jsou touto ztrátou hluboce zasaženi.
1: A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Big Beat na Bčku. To můžem.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: hudební novinky na Rádiu B.
1: Na svém druhém novém albu v posledních letech, Foreign Tongues, legendární Rolling Stones přinášejí svěžejší a funkčnější rytmus ve stylu Hackney Diamonds. Kapela, která vznikla počátkem 60. let, je známá svými průkopnickými rockovými a bluesovými skladbami. Album vydané pod značkou Polydor Records v 2024 přináší energii, jakou jejich fanoušci milují. A nyní si pustíme vaši oblíbenou hudbu.
2: Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Mackay.
1: Jsme blázni do muziky.
2: I do sportu.
3: Na rádiu B.
4: Ve fotbalovém světě se schyluje k historickému momentu. Lionel Messi ve svých 39 letech poprvé změří síly s Anglií a rozhodně nebude šetřit žádnými triky na zeleném pažitu. Tento jedinečný zápas mezi dvěma fotbalovými mocnostmi začíná ve středu na ČT Sport v 8 hodin večer. Linda Nosková dosáhla pozoruhodného úspěchu, když se po výhře na Wimbledonu stala světovou sedmičkou. Karolína Muchová se v posledních měsících také činila a v žebříčku dosáhla svého vrcholu jako světová šestka. Rok 2024 je pro český tenis rokem triumfů a oba hráčky slibují další elektrizující momenty. Máte rádi fotbal a chcete si užít vzrušení z mistrovství světa ještě víc? Česká televize připravila soutěž, ve které můžete vyhrát skvělé ceny. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku. Skvělá příležitost pro všechny fanoušky fotbalu, tak si roztáhněte křídla a ukažte, co ve vás je. Jan Foltýn září na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově, kde získal zlato na motýlkářské 50 a proměnil všechny tři finálové starty. Po stříbře na prsářské 50 následuje zlatá jízda 18-letého českého talentu, kterému teprve začíná slibná kariéra. Očekáváme, že se plavecký žralok Jan Foltýn v příštích závodech znovu ukáže v plné parádě. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
5: Rovné beaty v rytmu tvého

never.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz.

0: Zajímavý akce na dnešek.
1: Ti přináší Rádio B.
2: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
3: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.

0: sense alive.
1: Second time you shot.

0: 4 hodiny odpoledne na Rádiu B.
1: Zprávy na Rádiu B. Český hydrometeorologický ústav varuje před velmi silnými bouřkami, které zasáhnou Česko v úterý. Příčinou je mělká tlaková níže přinášející teplé a nestabilní počasí. Meteorologové upozorňují také na vysokou teplotní zátěž. Johan je první várka léčebného konopí vypěstovaného v brněnské fakultní nemocnici u svaté Anny, která míří k pacientům po celé České republice. Tento krok je významným milníkem pro české zdravotnictví, které nově dokáže léčbu konopím částečně pokrýt z vlastních zdrojů. 2024 tak přináší naději na zlepšení kvality života pacientů trpících chronickou bolestí. Pražské tramvaje typu 15 TZ z první série výroby bez klimatizace, které nemají žlutou masku, zažijí změny díky nově vysoutěžené zhotovitelské firmě. Pražský magistrát se po více než roce chystá podepsat smlouvu na doklimatizování těchto 123 souprav. Neúprosná vedra posledních týdnů pravděpodobně urychlila tento krok pro pohodu cestujících. V pražské Dubči došlo k tragické nehodě, při které řidička osobního vozu v neděli večer vyletěla ze silnice a převrátila se na louku. Na místě nehody řidička bohužel zemřela, čímž došlo k dalšímu tragickému úmrtí na českých silnicích v roce 2023. Řidička zanechává za sebou rodinu a přátele, kteří jsou touto ztrátou hluboce zasaženi. A teď zpátky k vaší oblíbené hudbě na Rádiu B.
2: Neboj se uvolnit. Na Rádiu B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

0: Filmové novinky
1: na Rádiu B.
2: Překvapivém vývoji dosáhla live-action adaptace filmu Moana u pokladny v USA pouze 43 milionů dolarů během prvního víkendu, i když se očekávalo 60 až 80 milionů. Ze zahraničí snímek přivezl dalších 52 milionů, celkem tedy 95 milionů. Tento výkon je velmi blízký 88 milionům, které za stejné období vyneslo živé zpracování Sněhurky. Tak to je dnes od filmu vše. A nyní zpět k vaší oblíbené hudbě.
0: Hip-hopem na Rádiu B. Jo.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

0: Jsme blázni do muziky.
1: I do sportu.
2: Na rádiu B.
3: Ve fotbalovém světě se schyluje k historickému momentu. Lionel Messi ve svých 39 letech poprvé změří síly z Anglií a rozhodně nebude šetřit žádnými triky na zeleném pažitu. Tento jedinečný zápas mezi dvěma fotbalovými mocnostmi začíná ve středu na ČT Sport v 8 hodin večer. Linda Nosková dosáhla pozoruhodného úspěchu, když se po výhře na Wimbledonu stala světovou sedmičkou. Karolína Muchová se v posledních měsících také činila a v žebříčku dosáhla svého vrcholu jako světová šestka. Rok 2024 je pro český tenis rokem triumfů a oba hráčky slibují další elektrizující momenty. Máte rádi fotbal a chcete si užít vzrušení z mistrovství světa ještě víc? Česká televize připravila soutěž, ve které můžete vyhrát skvělé ceny. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku. Skvělá příležitost pro všechny fanoušky fotbalu, tak si roztáhněte křídla a ukažte, co ve vás je. Jan Foltýn září na mistrovství Evropy juniorů v Mnichově, kde získal zlato na motýlkářské 50 a proměnil všechny tři finálové starty. Po stříbře na prsářské 50 následuje zlatá jízda 18-letého českého talentu, kterému teprve začíná slibná kariéra. Očekáváme, že se plavecký žralok Jan Foltýn v příštích závodech znovu ukáže v plné parádě. A to je to vše ze sportu. A teď zase k vaší oblíbené hudbě.
4: Naše Big Beatové srdce na rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Sebestřed. To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Je 5 hodin na rádiu B.
1: Zajímavý akce na dnešek.
2: Ti přináší rádio B.
3: Na Fajtově kopci u Velkého Meziříčí odstartuje další ročník festivalu Fight Fest, který patří mezi největší metalové a hardcore akce v České republice. Během 3 dnů vystoupí legendární Biohazard, rapová ikona Onyx, dále King 810, Mnemic, Cancer Bats, Ten 56, Worst, Graphic Nature, Get the Shot a řada dalších zahraničních i českých kapel. Festival nabídne pořádnou porci metalcoreu, hardcore, nu metalu i rap metalu v jedinečné atmosféře pod širým nebem. Pokud máte rádi tvrdou hudbu a energické koncerty, Fight Fest by vám rozhodně neměl uniknout. Celý festival končí v sobotu 4. července pozdě večer. Karlovy Vary se opět promění v hlavní město filmu. Festival začíná v pátek 3. července a končí v sobotu 11. července. Po celý týden nabídne desítky světových premiér, setkání s českými i zahraničními filmaři a bohatý doprovodný program. Do lázeňského města každoročně přijíždějí známé osobnosti světového filmu i tisíce fanoušků kinematografie. I když nejste filmový nadšenec, atmosféra festivalu stojí za návštěvu a celé Karlovy Vary během těchto dní doslova žijí kulturou. Milovníci elektronické hudby by si neměli nechat ujít festival Beats for Love, který se uskuteční od 1. do 4. července v ostravských Dolních Vítkovicích. Těšit se můžete na špičkové světové i české DJe, několik hudebních scén a jedinečnou atmosféru industriálního prostředí. Léto plné taneční hudby začíná právě tady.
4: To je vše. A nyní zpět k tvojí oblíbené hudbě.
5: Pohodlně se usaďte a čekejte nečekané.
6: Právě začíná naše netradiční cestování s pořadem Zeměkoule.
7: Zeměkoule.

0: Krásné sluníčkem zalité odpoledne, vážení posluchači, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího pokračování cestopisu Zeměkoule na rádiu Bčko.
1: Krásný odpoledne, milí posluchači, nazdar Cvrndo.
0: Nazdar Lobo, jak se těšíš na dnešní výlet?
1: No, dneska těším se mega, jako vždycky, dneska to bude jízda jiná než obvykle.
0: Prozradíme rovnou na začátek, kam vyrazíme?
1: No, spíš bych prozradil to, že tentokrát nevyrazíme naším letadlem, ale autobusem.
0: Dneska pojedeme na zájezd autokarem, našli jsme si takovou malou cestovku a vyrazili jsme společně s našima spolučechama.
1: Přesně tak, recenze tady na tu autobusovou společnost byly velice kladný, takže jsme do toho šli a doufám, že cesta proběhne v pořádku.
0: My vám teda neprozradíme ještě, kam vyrážíme, řekneme si to až v dalším vstupu. My si teda na tuhle cestu musíme udělat nějakou specialitu, že musíme před vyražením ještě si navařit nějaký provianty a podobně.
1: Přesně tak, no, řízek v chlebu nesmí chybět.
0: Přesně tak, ale k tomu se taky určitě ještě dostaneme, to dneska nebude chybět. No a nezbývá nám než zmínit, že dneska opět budeme svědky folklóru místního, pustíme si nějakou muziku, která z těch zemí nebo z té země pramení.
1: Je tak a taky vyhlásíme soutěž z minulého kola a ohlásíme novou soutěž.
0: Takže to bude samé hlášení, tak jak hlásíte vy, tak pítku a my si dalo nasmažit.
1: Jdeme na to, podle týhlky už možná poznáte lehce, kam budem cestovat.
0: Je to takový ten slaný sejra, co se dává na šopský salát.
1: Aha, tak pojďme na to, tohle je Zeměkoule na rádiu Bčko.
0: Jedem!

0: Tady s chábrem už připravujeme masíčko.
1: Pěkně ve stylu, styl.
0: To bude pošušňáníčko.
1: Tak přátelé, slyšíte to sami, my už si tady pomalu smažíme řízečky na cestu. Lobo, jaký máš nejradši řízky?
0: Já mám nejradši kuřecí, malý, pěkně naklepaný.
1: A stehení nebo prsní? Já jsem měl tenkrát stehení a hrozně mi chutnal jako šťavnatý takovej.
0: Ale já mám radši prsní, teda se přiznám.
1: Já kdybych si mohl vybrat, tak jsem na vepřový maso.
0: No to mám taky radši, rozhodně. No.
1: Úplně dál nějakou kejtíčku, anebo dobrou, úplně ne tolik prorostlou krkovičku, to na to mě utáhne. Takže my už si tady pomalu nasmažujeme něco na cestu, dualobalu pěkně ke krajici Šumavy. Já bych tamhle ještě šáhnul pro kyselý ohárky, šáhni pro ně, Lobo, prosím.
0: Jo, jo.
1: No, a co ještě si dáme na cestu? Možná nějaký vajíčka na tvrdo bychom mohli.
0: Aby hlavně ten chleba ještě mázlou lehce hořčicí.
1: Pěkně ve stylu.
0: Pěkně.
1: Pojšušňáníčko. No, nějakou zeleninku bych vzal, tady ještě nějaký papriky a podobně.
0: Řetkvičky, víš, veme.
1: Basu piv jsem si tu připravil a dva fernety.
0: Tam se, že basu fernetu a dva dvě piva.
1: No, můžem to ještě přehládovat, tak moment, já to ještě přecinkám. Vy abyste se jako divili, že mám doma basu fernetů, to je úplně náhodou, já to tady jenom mám na chvíli přes víkend, jinak samozřejmě doma nemám tolik fernetů.
0: No a Cvrno, my jsme hlavně neprozradili furt našim posluchačům, kam vlastně cestujeme.
1: No jedeme k moři a jsme Češi, přátelé, kam bychom mohli jet?
0: No do Jugošky přece.
1: Jo, a my už se docela těšíme, vzali jsme to, jak jsme hovořili na začátku, autobusem. Takže tentokrát to bude trošku zajímavější cesta, než jako to bývá vždycky, že prakticky máme cestu na jeden vstup a potom prd. Takže teď si myslím, že ta 12-hodinová cesta v autokaru bude zábavná.
0: Jo, jedeme nějakou cestovkou, která se jmenuje Karel a Karel.
1: Já doufám, že necháme doma Karel a Karel a že si naopak sebou vezmeme ještě jako i ten chladící box s tím modrým víkem. Doufám, že, nás tím pustí do autobusu.
0: Já myslím, že by neměl být problém.
1: No tak půjdeme pomalu na to stanoviště, tam jak máme domluvený sraz u nemocnice na parkovišti.
0: Jo, asi dosmažíme a vyrazíme.
1: Zapne to pěkně do alobalu a vyrážíme, přátelé. Takže dám písničku a další zastávka autobusu.
0: Jo, tohle je Zeměkoule, dnešní speciál Jugoslávie.

0: se vypravujeme jako vrapsiště.
1: Jo, člověk zabije, oni zabijeli.
2: Prosím vás, ticho. No, Fuchska chybí jako lidsky.
3: Tamhle jde, Fuchsová, pojď sebou.
2: No to tady máme přezimovat.
4: Jste se nemohli vybrat, já tady mám návštěvu. Tak...
5: Vy skočí, zaspal, nedělejte paniku.
4: Jo, no tak. Taky
2: není do paniku, tak seš to ty. Nezaspal, nikdo, já vás všecky vítám, dobrý jítro, prosím. A nastupovat.
6: Ježíš, já už se těším k tomu moři. Já už se taky těším, tyhle ta stará Fuchsová týta strvalo, ale nakonec dorazila teda no.
7: Dorazili jsme všichni, já jsem ta zvědavý na ty dva řidiče, mě přijdou takový lehce divný.
6: No, jsou takový podivíni, ale věřím jim, ale.
7: No a celý ten zájezd, když na to tak koukám, že jsme...
6: Já jsem ránka, jako musím říct. Myslím, že ta jízda bude stát za to.
7: Budem rádi, že nesníma někam.
6: To je spíš to jak zájezd důchodců trošku.
7: Já myslím, že kdybych si sklopil sedačku, že to bude vadit tý paní za mnou.
6: No tý paní to bude vadit určitě, jelikož je docela korpulentní, tak...
7: Ježiš, a jo, tam se nějaká plnotučná dáma.
6: Ale už teď, když nejseš posunutý, tak jí tebe šaháš až na kolena.
7: Ježiši Kriste, no a tady tohle bokínko bychom si mohli otevřít a nahoře očekat, tam šáhnu. No jo.
6: Jako nový cvrno.
7: Jo, opět cítím, jak to tu profukuje hezky do vlasů. Tak zkusíme, hele, ty čudlíky tam na hlavu, ještě jsme mohli zkusit nějaký, myslíš, že tam je ten volá letušku, mají vůbec v autobuse letušky.
6: To víš, jo, mají autobusáky.
7: Já to zkusím.
6: To si dáte, pane?
7: Jo, to je steward. Letušk se neříká, říká se steward. Mm-hmm. To je jenom taková jako informace. No a já myslím, že jsme si pomalu mohli načít první pivo, není to blbý, si jakhle ještě lehce za roudnicí načít první lahváče.
6: Tvrdo, já už jsem si jednoho načal.
7: Jo, to já nesmím být. V povzdálí rovnou si teda taky načnu jednu plzínku. No a svačit ještě, hele, tam ta paní už svačí. Na to ještě nebudem, ne? Kolik máme řízků? Každej 3?
6: Ještě chvilku počkáme.
7: No, jak si dám nějakou doufám, že mi tady nezdřevění nohy. Nemůžu vůbec natáhnout, jak jsem malej, tak jsem neskladnej.
6: Si lehni do uličky.
7: No to až večer asi, jestli tam...
6: Dobrý polštář.
7: Já si myslím, že ta jezdí v létě na brigádu dělá čpun do přehrady, vždycky na slapy. Jaký tak...
6: No, ještě, že tě neslyší, protože má sluchátka.
7: Jo, přátelé, my popojedeme lehce a než si načneme další řízek, tak si něco řekneme. Zpátky k muzice, ladíte Země kouli na B.
6: Co tam máme, Cvrno, za hudbu teďko?
7: Jestli se nepletu, tak je to Helenka Vondráčková a Léto je léto.
6: Dáme to, co tam, ale dobře. Takže dáme Léto je léto, Helenka Vondráčková v Země kouli na Bčku.
7: Netřeba představovat.

mám bosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

0: košíkoše, který my s Karlem na každý zastávce vysypeme. Rozuměli? Teďko, prosím vás, my tady s Karlem dostavíme každý 3 hodiny. Kdyby se někomu chtělo lulat dřív, tak přijde, řekne, my mu ho neutrhneme, zastavíme. Prosím vás, všechno to je o nějakým dialogu. Rozuměli?
1: Rozuměli. My to vydržíme a nebudeme lulat za sračky.
0: No. A za třetí to nejdůležitější. Jak už bylo tady řečeno, tak my vám tak, Karle, na těch zastávkách můžeme udělat čaj, kafe, nějakou tu instantní polívku, o to nic, jo. Jenom prosím vás žádám, ty hnědý počálky okamžitě vracejte.
2: Jaký hnědý počálky?
0: Prosím vás, tady ty hnědý s uchem, ty tvrdý, ty bílý, ty bílý měkký, prosím vás, klidně je vyhazujte, ale zdůrazňuju, ty hnědý podšálky s uchem, mě, anebo tady Karlovi, po vaší konzumaci okamžitě vracejte. Pochopili? Rozuměli?
3: Rozuměli, pust tam radši nějakou hudbu, Karle.
4: No, to zní dobře, když takhle vyrážíme na Balkán, tak se nám takovýhle hity krásně hodí do kapsy.
3: Pěkně to trefil Karel.
4: Myslíš, že budeme něco promítat se s tou? My vždycky, když jsme někam jezdili, jaké za mladé, jak jsme si promítali nějaký film na noc.
3: Třeba já nevím, já jsem moc takhle nejezdil, jako jezdy.
4: Já když tam kouknu, tak má zase tu televizi zablenou v té krabici, na které je stejný tapecírnk, jako je na sedadlech. Je mají to vždycky ve stylu a tamhle, hele, u zadní ještě na televize.
3: Mám chuť na ten první řízek, teda.
4: Tak to rozbál, já na to mám taky chuť a hlavně oni vůbec nebudou jinak dobrý, když to dáme až, když oni pak jako vyvlhnou. Ne, počkej, to máš ten kuře, ty si jem ten kuře, ty. Počkej, ještě tady okurčičku si dáme pěkně.
3: To voní, ty vo.
4: No, citron jsme nevzali a zase k tomu máme basu Plzní, jak ono se to vykrátí.
5: No, vy už to slyšíte.
4: Pardon, vy už to slyšíte sami, my si tady pomalučku tak nějak nabíráme první části svačiny. Doufám, že bude brzo první zastávka, jak říkal Karel.
3: Usmažil jsi to moc dobře, Cvendo, musím.
4: Dobře smažím. To je taková moje, řekněme, výhoda, nebo těma ve městě.
3: S tím mu to umasit.
4: No a pak tam máme ještě nějaký paštiky, vzal jsem nějakou
3: ty
4: májku.
3: Ty paštiko!
4: A to je asi celý, tak nějak z regimentu ještě uzený jsem vzal. No a trošku alkoholu samozřejmě.
3: No tak fernet nesmí chybět v naší výpravě, to je jasná.
4: Já jsem zvědavý, na který zastávce budem právě stavit jako první, že už to bude nějak, on říkal,
3: finálně pije, takže až bude střídat toho první,
4: tak určitě to bude potřeba na záchod, vej.
3: No, hlavně nevím, jak to odřídí.
4: A myslíš, že to v autobuse fungují ty, jak to říct, pojízdní záchody, nebo ty, co jsou tam, no oni jsou jako spolu s náma.
3: Ne, my máme speciální autobus, za kterým je vozejk, na kterým je moje tojtojka. A občas vás to zaskočí, teda musím říct.
4: No, oni tam bývají vždycky takový ty množství té modré tekutiny. Tak mě napadlo, jestli bychom mohli použít právě i ten v tom vchodě, nebo ten na těch schůdkách, jak bývá jako ten zašitý, a oni to většinou zakazují, ty prevíti. No, tady ne, jako.
3: No, tak se tam jdi podívat, tam je normálně bar.
4: Aha, no, bar.
3: Je tam jenom bar a tam právě chodí řidič Karel popíjet.
4: No, tak to asi tam určitě za. No tak a jsme dál, jsme se na benzínce.
3: Řízek dojedenej, bylo to dobrý.
4: Krása, ještě tam máme další 2 každý, takže to už teď se těším.
3: Já už cítím vůni toho moře, Cvrno.
4: No to ti krásně tak jako rozpustí ty holuby v nose a ty nudle. Natáhneš tu zdravou voňavou slanost, já se na to, přátelé, tak strašně těším. Ty hejn a kormanů až to víkat.
3: Tak a v dalším stupu už konečně vyhlášení soutěže z minulého dílu pořadu Země koule a
4: samoční soutěž
3: a my pokračujeme. No Cvrndo, a řekni mi teda teďko už, co si zahrajeme.
4: Já si myslel, že to na tebe ušiju, přátelé. Ona to byla odloba trochu bouda, ale je to Sveje Otišo u Honduras od Dojore Balasevič.
3: Tak, to je přesně ten interpret, o který se tam
4: sečte George.
3: No tak dejme tomu. Tak přátelé, krásný poslech, Země koule na Bčku.
4: Pojďme na to.

0: Tak kolik dáme, Karle? 15 minut.
1: No, já ti nevím, Karle, za 15 to nestihnu. Já bych jim dal spíš 20. Ty, na dámských.
0: Takže, myslíš 20? 20, tady dáme 20.
1: No, já bych jim dal klidně, Karle, 15. O to nic. Ale oni to nestihnou. Člověče, spíš si naopak říkám, jestli bychom jim neměli dát 25.
0: Počkej, neblázni, 25. Karle, není to moc.
1: No, nevím, jak myslíš. Ale znáš to. Dáš jim 20. A budeš tady čekat na půlku autobusu. Ti klesá autorita.
2: Slyšeli jste sami, my už jsme krásně na další benzínce.
3: Já bych jim dal 35.
2: 35 bys nám dal, jo, ale víš, že na dámských jsou fronty.
3: No, právě tam chodíš, ty si říkám, kde jsi tak dlouho.
2: No, mě tam vždycky klesá autorita, přátelé, já si nemůžu pomoct, ale je to tak, no, chodím na dámský. Je to příjemnější. No a já když už tady sedím takhle v kabince, tak mě napadlo, že bych vyhlásil soutěž z minulého dílu.
3: No a já z druhé kabinky jenom můžu přikyvovat a souhlasit.
2: Půjde mi to ale dělat, prosím tě, spodem. Tak no. Děkuju, ježíš, co to je za dřevo, třísku smotanou. No přátelé, vraťme se k té soutěži. V minulém díle jsme se ptali na někoho asijského, hledali jsme nějakého Aziata a byl to konkrétně člověk, který hrozně dobře bruslí. Alebo kdo to byl?
3: No byl to přece Bruce Lee.
2: Nádhera. Takže hráli jsme o tričko a pivo z pivotéky, tentokrát to vyhrál náš kámoš Honza z Roudnice, takže gratulujeme, v kontaktu jsme, předáme. No a pokud i vy byste tento díl chtěli s náma hrát a třeba získat taky tohle skvělý tričko, tak nastražte uši.
3: Dáme první nápovědu a ta bude taková, že ten, koho hledáme, má něco společného s raketou. A trošku se mi to plete teda.
2: Je to Balkan a hrajete o tričko Rádio B a o pivo z pivotéky B. Co správně odpovědělo, Bo?
3: No, info@radiob.
2: Budu trošku na velké zasedání, omluvte mě, když jsem v té kabince.
3: No a pojďme si dát další track z balkánského stylu. A tam mají díky, tak pojďme na to.

0: tak cvrno kamaráde, tak ty jsi mi pěkně naložil, ty vole, to p***.
1: Kor habanero a limetka.
0: Ty jsi mi naložil, ježišmarja, přátelé, to se normálně.
1: Mě to taky teda trápilo, když jsme, ale už jsem se na to trošku zvyk, takže tady přizobávám.
0: Jsem v jednom ohni.
1: Alebo tady má nějakou srdeční zástavu z toho, co kdyby jsme si něco zaspívali, to tě třeba přejde. Myslíš, že ty spolucestující nějak tak přemluvíme, aby si s náma něco drcli?
0: Já myslím, že přemluvíme 100%. Oni já před chvilkou houknu, přemluvali mě, tak...
1: Já houknu na tu paní Fuchsovou za mnou, schválně.
0: Paní Fuchsová. Houk. Radíme, vejš. To bylo téměř ono.
1: Tak můžeme, paní Fuchsová.
2: Dáme tam, to je kukáč. Tohle se mi děje furt. Já jsem nervózní. Pojďte se.

0: Jí cvrno.
1: To jsem byl já, pardon.
0: Sakra.
1: Já měl jádel a takový ty slaný korbačiky, takže ono je to dost pochopitelný. Ale cítím, že po loučku blížíme k našemu cíli výletu.
0: Já si myslím, že bychom měli trošku zrychlit.
1: No, my jsme nahnali právě takový časový deficit, jak jsme jako čurali dlouho a podobně, takže ty zastávky se nám protáhly. Myslíš, že by na to šlápnul Karel trošku, že by mu to nevadilo?
2: Rychlo je, běž, na 120. 90, 100, 120, hoši.
1: No tak to je paráda, přátel, který ve vlasech.
0: Lme vesmír.
1: Ach jo, to kdyby byste tohle mohli zažívat s námi. Dobrý řízek. Aby jsme tak nějak byli, než tam přijedem.
0: Dáme půlku.
1: Půlku, dáme jeden na půl, jo?
0: Jako co nebude na...
1: Já se přesně bojím, že tam budou takový, jak se tomu říká, tarantulie a podobný tady ty. Znáš to.
0: Odpornosti prostě.
1: Ano, ano, chobotnice a takovýhle věci. No nic, tak já se tady tý krkovičky, ve výsledku se mi dost povedla, takže pojďme rovnou na to. Jedeme dost rychle na to, aby jsme tam za chvilenku byli. A pak se asi budeme ubytovat, předpokládám, nebo myslíš, že pojeme rovnou na tu večeři s nima?
0: No asi půjdeme společně s naší bandou tady, tyhle. To vypadá, že by mohla být docela i zábava s nima.
1: No tak uvidíme, co se nám v hospodě odebeře. Možná na hotelu, možná v hospodě, záleží to na Karlovi a na Karlovi.
0: No a teď pojďme všichni společně milovat slunce.
1: No pravda, my to vlastně máme... Vlastně už vidíme ty první sluneční mořský paprsky, takže bychom se mohli naladit na tu mořskou muziku. Přátelé, Everybody Loves the Sunshine. Pomenaňu.
0: Zeměkoule na Bčku v plném proudu.

0: My už jsme se pomalu dostali na hotel, ubytováváme se tady na celou boje, jak ti to líbí.
1: No líbí se mi to, ideálka, no tak.
0: Já jsem si nožky a pomalu se připravit na tu velkou slávu, která nás dneska čeká, ta uvítací večeře.
1: Společná večeře s celým naším autobusem.
0: S celým zájezdem, máme to tady domluvený nějaký místní speciality, tak se na to docela zvědět.
1: Pochutná.
0: Takže si půjdem dát krásně cigárko na balkón a pevně věřím, že hnedka po té večeři už bychom mohli mrknout do toho moře. A na takový ty stánky, co bývají jako na té riviéře, vždycky na ty se strašně těším, když jezdím na Dovču.
1: Jo, pokoupíme nějaký suvenýry.
0: No a bude. Tak pojďme na to. Já už se mám docela vyhládlo, ty řízky už pomaloučku přestávají účinkovat.
1: No tak pojďme na to, dáme další skladbu.
0: No a večeřou.

0: Tak my jsme se usadili v místní restauraci.
1: Dostali jsme tady místní ožujsko. Možná pivo, ale zase v tomhle vedru se to krásně dá vypít. Co myslíš?
0: Musíš to vypít, dokud to bude studený, no.
1: Přesně. Už tady šaškou právě s jídelníčkama, ale ono je to takový polonepřečtitelný. Nevím, jestli to nějak přelouskáme, no, uvidíme, snad tam někdo něco doporučí.
2: A co to je? To snad ani není česky.
3: Tak, pánové, já bych doporučoval tu šunkovou rolku jako předkrm, dále potom želví polévku.
2: Želví nežeru.
3: No a potom chateaubriand.
4: Mm-hmm. Tak ten si dám taky, drahý, ale objednej mi to medium.
5: Já chci guláš s pětima knedlema, já?
6: Já bych si dal taky to medium.
1: No já si teda taky dám asi to médium, přemýšlím.
0: Jo, dvakrát to. Dvakrát médium taky.
1: No, želví polívka, to jsem na to docela zvědavý. Už jsem měl kdy želví polívku?
0: No neměl, Svendo, to ani mě nenapadlo, že budu jíst. Ani si ji nedám asi.
1: Tak vítáně chutnám, podle mě to byla jako místní specialita. Docela se cítil ten týpek, když to objednával.
0: No tak uvidíme, no, když tak ochutnám.
1: No a nějakou pálenku, myslím, že jsme tady mohli třeba nějakou grapu schrastit místní.
0: No co se tady pije? Grapa, jo?
1: Grapa mě napadá, no a potom takhle podobný ty pendrekový věci, tomu bych se v těchto končinách dostal sem ty ve krásnou lahev grapy a fakt to stálo za to, tak třeba by tu mohli mít na baru něco podobného.
0: Očíhnout, než nám donesou jídlo, možná to stihnem.
1: No a uvědomil jsem si, že my vlastně vůbec neříkáme názvy těch intramtelehram, to písničky blízko Partizáni a pecka, na kterou se tady má takový balk, je I Walk It With A Zombie od Ani Cadra a električní orgazm. Takže jsem sám zvědavý, moc si nepamatuju, co všechno jsme měli toho playlistu, tohle dělal Lobo.
0: Tady to myslím, že nějaký jako je rokec, no.
1: No tak pojďme se ho společně poslechnout, ladíte balkánský speciál Země koule.

0: Hele, už nám nesou předky, nevím, pojď se rychle posadit.
1: Ale to jsou rejsky, to tam tohle, jsou rejsky. A tohle jsou ty chaluhy, hele. Je, hele, hele.
2: Ježišmarja, halejte to. Tu máš, ty hajzle jeden, ošklivej. Tu je nuzbelbnosti, kam jsme to dojeli.
1: Vidíš?
0: No i když mě se to docela líbí ten předkrm.
3: No, já nejsem tady ochutnávač těchto věcí, ale dneska to průbnu.
0: Já bych vám to připomněl nějaký krevetky, nějaký mule, ty chaluhy, jak byly zmíněný, salát, zeleninu, i to polovičku známe a máme to doma. Já si myslím, že na ochutnání úplně ideálka. I když já jsem zvědavý na toho médium a jako hlavní chod.
3: Na to se těším velice.
0: Jo, přátelé, my si taky musíme dát další indicii do soutěže.
3: První indicii jsme si řekli, že osobnost je spojená, za druhá indicie řekneme, že je to srp.
0: Srp a
3: kaketa.
0: Pokud chcete soutěžit o trička Rádia Bčte a o pivo z pivotéky, osobnost my vlastně hledáme, srba, raketáka momentálně, tak správné odpovědi posílejte na info@radiob.cz a pokud ještě nevíte, tak dáme ještě jednu indicii. Během...
3: Na zvuková zase. Nejspíš jo. No a pojďme si dát další skladbu.
0: No a potom přichází asi hlavní chod, jako se to voní. Hlubo, řekni nám teď ty, co máme další skladbu, doufám, že tam bude nějaká pěkná jazyk.
3: Ale teďko tam máme Goran Bregovič, Wedding and Funeral, nebo ne? Babela, čau, mi je můžeš dělat, já tam...
0: V pohodě, já na tom.

0: Krásné sluníčkem zalité odpoledne, vážení posluchači, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího pokračování cestopisu Zeměkoule na rádiu Bčko.
1: Krásný odpoledne, milí posluchači, nazdar Cvrndo.
0: Nazdar Lobo, jak se těšíš na dnešní výlet?
1: No, dneska těším se mega, jako vždycky, dneska to bude jízda jiná než obvykle.
0: Prozradíme rovnou na začátek, kam vyrazíme?
1: No, spíš bych prozradil to, že tentokrát nevyrazíme naším letadlem, ale autobusem.
0: Dneska pojedeme na zájezd autokarem, našli jsme si takovou malou cestovku a vyrazili jsme společně s našima spolučechama.
1: Přesně tak, recenze tady na tu autobusovou společnost byly velice kladný, takže jsme do toho šli a doufám, že cesta proběhne v pořádku.
0: My vám teda neprozradíme ještě, kam vyrážíme, řekneme si to až v dalším vstupu. My si teda na tuhle cestu musíme udělat nějakou specialitu, že musíme před vyražením ještě si navařit nějaký provianty a podobně.
1: Přesně tak, no, řízek v chlebu nesmí chybět.
0: Přesně tak, ale k tomu se taky určitě ještě dostaneme, to dneska nebude chybět. No a nezbývá nám než zmínit, že dneska opět budeme svědky folkloru místního, pustíme si nějakou muziku, která z těch zemí nebo z té země pramení.
1: Přesně tak a taky vyhlásíme soutěž z minulého kola a ohlásíme novou soutěž.
0: Takže to bude samé hlášení, tak jak hlásíte vy, tak písničku a my si dáme nasmažit.
1: Jdeme na to, podle týhlky už možná poznáte lehce, kam budeme cestovat.
0: Je to takový ten slaný sejra, co se dává na šopský salát.
1: Aha, tak pojďme na to, tohle je Zeměkoule na rádiu Bčko.
0: Jedem!

0: tady s chábrem už připravujeme masíčko.
1: Pěkně ve stylu, styl.
0: To bude pošušňáníčko.
1: Tak přátelé, slyšíte to sami, my už si tady pomalu smažíme řízečky na cestu. Lubo, jaký máš nejradši řízky?
0: Já mám nejradši kuřecí, malý, pěkně naklepaný.
1: A stehení nebo prsní? Já jsem měl tenkrát stehení a hrozně mi chutnal jako šťavnatý takovej.
0: Ale já mám radši prsní, teda se přiznám.
1: Já kdybych si mohl vybrat, tak jsem na vepřový maso.
0: No to mám taky radši, rozhodně.
1: Úplně ideálně nějakou kejtičku, anebo dobrou, úplně ne tolik prorostlou krkovičku, ty ona to mě utáhne. Takže my už si tady pomalu nasmažujeme něco na cestu, dualobalu pěkně ke krajici Šumavy. Já bych tamhle ještě šáhnul pro kyselý ohárky, šáhni pro ně, Lobo, prosím.
0: No,
1: a co ještě si dáme na cestu? Možná nějaký vajíčka na tvrdo bychom mohli.
0: Aby hlavně ten chleba ještě mázlu lehce hořčicí.
1: Pěkně ve stylu.
0: Pěkně.
1: Pojď už nějaníčko. No, nějakou zeleninku bych vzal, tady ještě nějaký papriky a podobně.
0: Řetkvičky, vidíme.
1: Basu piv jsem si tu připravil a dva fernety.
0: Tam se, že basu fernetu a dva dvě piva.
1: No, můžem to ještě přehládovat, tak moment, já to ještě přecinkám. Vy abyste se jako divili, že mám doma basu fernetů, to je úplně náhodou, já to tady jenom mám na chvíli přes víkend, jinak samozřejmě doma nemám tolik fernetů.
0: No a Cvrno, my jsme hlavně neprozradili furt našim posluchačům, kam vlastně cestujeme.
1: No jedeme k moři a jsme Češi, přátelé, kam bychom mohli jet?
0: No do Jugošky přece.
1: Jo, a my už se docela těšíme, vzali jsme to, jak jsme hovořili na začátku, autobusem. Takže tentokrát to bude trošku zajímavější cesta, než jako to bývá vždycky, že prakticky máme cestu na jeden vstup a potom prd, takže teď si myslím, že ta 12-hodinová cesta v autokaru bude zábavná.
0: Jo, jedeme nějakou cestovkou, která se jmenuje Karel a Karel.
1: Já doufám, že necháme doma Karel a Karel a že si naopak sebou vezmeme ještě jako i ten chladící box s tím modrým víkem. Doufám, že nás s tím pustí do autobusu.
0: Já myslím, že by neměl být problém.
1: No tak půjdeme pomalu na to stanoviště, tam jak máme domluvený sraz u nemocnice na parkovišti.
0: Jo, asi dosmažíme a vyrazíme.
1: Zapne to pěkně do alobalu a vyrážíme, přátelé. Takže dám písničku a další zastávka autobusu.
0: Jo, tohle je Zeměkoule, dnešní speciál Jugoslávie.

0: se vypravujeme jako vrapci z Čech.
1: Já taky to nechápu, jak je to nemožný.
2: Prosím vás, ticho. No, Fuchska chybí jako lidsky.
3: Tamhle jde, Fuchsová, pojď sebou.
2: No to tady máme přezimovat.
4: Jste se nemohli vybrat, já tady mám návštěvu, tak...
5: Vyskočí, zaspal, nedělejte paniku.
4: Jo, no tak.
2: Tak jenom do paniku, tak seš to ty. Nezaspal, nikdo, já vás všecky vítám, dobrý jítro, prosím. A nastupovat.
6: Ježíš, já už se těším k tomu moři.
7: Já už se taky těším, tyma, ta stará Fuchsová týta strvalo, ale nakonec dorazila teda, no.
6: Dorazili jsme všichni, já jsem ta zvědavý na ty dva řidiče, mě přijdou takový lehce divný.
7: No, jsou takový podivíni, ale věřím jim, ale.
6: No a celý ten zájezd, když na to tak koukám, že jsme...
7: Já se branka, jako musím říct. Myslím, že ta jízda bude stát za to.
6: Jsem rádi, že nesníma někam.
7: To spíš mi pak zájezd důchodců trošku.
6: Já myslím, že kdybych si sklopil sedačku, že to bude vadit tý paní za mnou.
7: No tý paní to bude vadit určitě, jelikož je docela korpulentní, tak...
6: Ježiš, a jo, tam se nějaká plnotučná dáma.
7: Ale už teď, když nejseš posunutý, tak jí tebe šaháš až na kolena.
6: Ježiši Kriste, no a tady to, hele, bokínko bychom si mohli otevřít tady nahoře, počkej, tam šáhnu. No jo.
7: Jako nový cvrno.
6: Jo, opět cítím, jak to tu profukuje hezky do vlasů. Tak zkusíme, hele, ty čudlíky tam na hlavu, ještě jsme mohli zkusit nějaký, myslíš, že tam je ten volá letušku, mají vůbec v autobuse letušky.
7: To víš, jo, mají autobusáky.
6: Já to zkusím.
7: To si dáte, pane?
6: Jo, to je steward. Letušk se neříká, říká se steward. Mm-hmm. To je jenom taková jako informace. No a já myslím, že jsme si pomalu mohli načít první pivo, není to blbýs, jakhle ještě lehce za roudnicí načít první lahváče.
7: No já už jsem si jednou načal.
6: Jo, to já nesmím být. V povzdálí rovnou si teda taky načnu jednu plzínku. No a svačit ještě, hele, tam je ta paní už svačí. Na to ještě nebudem, ne? Kolik máme řízků? Každej 3?
7: Ještě chvilku počkáme.
6: No, jak si dám nějakou... Doufám, že mi tady nezdřevění nohy nemůžu vůbec natáhnout. Jak jsem malej, tak jsem neskladnej.
7: Si lehni do uličky.
6: No to až večer asi, jestli tam...
7: Dobrý polštář.
6: Já si myslím, že to jezdí v létě na brigádu dělat čpun do přehrady, vždycky na slapy. Jaký tak...
7: No, ještě, že tě neslyší, protože má sluchátka.
6: Jo, přátelé, my popojedeme lehce a než si načneme další řízek, tak si něco řekneme. Zpátky k muzice, ladíte Země kouli na B.
7: Co tam máme, Cvrno, za hudbu teďko?
6: Jestli se nepletu, tak je to Helenka Vondráčková a Léto je léto.
7: Dáme to, co tam, ale dobře. Takže dáme Léto je léto, Helenka Vondráčková v Země kouli na Bčku.
6: Netřeba představovat.

Anubise. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lístek. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívá.

snad utrží. Ale přesto... A taky mě napadlo, že má téhle louce jinou sedmi krásku a že mají a třeba i ty ostatní vědomecem to byť. Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mokrát, abychom se na to šeptali si, uspíváme.

0: Tak prosím vás, z naší strany jenom opravdu pár nejdůležitějších pokynů. Tak za prvé, nejsme zvířata, jsme lidi.
1: Užitečný pokyn.
0: Tak si to, prosím vás, uvědomte, ano? No já jsem na vás zvědavý. Ono by to nebylo poprvé, co bychom tady s Karlem objevovali za sedačkama nejrůznější potraviny, kosti, odepřeli kotlet a tak podobně, jo, Karle? O to tady, prosím vás, máme odpadkový košek, který my s Karlem na každý zastávce vysypeme. Rozuměli? Teďko, prosím vás, my tady s Karlem zastavíme každý 3 hodiny. Kdyby se někomu chtělo dolat dřív, tak přijde, řekne, my mu ho neutrhnem, zastavíme. Prosím vás, všechno to je o nějakým dialogu. Rozuměli?
2: Rozuměli. My to vydržíme a nebudeme lulat za sedačky.
0: No. A za třetí to nejdůležitější. Jak už bylo tady řečeno, tak my vám, tak Karle, na těch zastávkách můžeme udělat čaj, kafe, nějakou tu instantní polívku, o to nic, jo. Jenom prosím vás žádám, ty hnědý počálky okamžitě vracejte.
3: Jaký hnědý počálky?
0: Prosím vás, tady ty hnědý s uchem, ty tvrdý, ty bílý, ty bílý měkký, prosím vás, klidně je vyjazujte, ale zdůrazňuju, ty hnědý podšálky s uchem, mě, anebo tady Karlovi, po vaší konzumaci okamžitě vracejte. Pochopili? Rozuměli?
4: Rozuměli, pust tam radši nějakou hudbu, Karle.
5: No, to zní dobře, když takhle vyrážíme na Balkán, tak se nám takovýhle hity krásně hodí do kapsy.
4: Pěkně to trefil Karel.
5: Myslíš, že budeme něco promítat se s tou? My vždycky, když jsme někam jezdili jako za mladá, jak jsme si promítali nějaký film na noc.
4: Třeba já nevím, já jsem moc takhle nejezdil jako jezdy.
5: No já když tam kouknu, tak má zase tu televizi zabalenou v té krabici, na které je stejný tapecír, jako je na sedadlech. Je mají to vždycky ve stylu a tamhle hele u zadní na televize.
4: Mám chuť na ten první řízek,
5: to nemůžu. Tak to rozbál, já na to mám taky chuť a hlavně oni vůbec nebudou jinak dobrý, když to dáme až, když oni pak jako vyvlhnou. Ne, počkej, to máš ten kuřet, ty si jem ten kuřet, počkej, ještě tady okurčičku si dáme pěkně.
4: To voní, ty vo.
5: No citron jsme nevzali a zase k tomu máme basu Plzní, jak ono se to vykrátí.
6: No, vy už to slyšíte.
5: Pardon, vy už to slyšíte sami, my si tady pomalučku tak nějak nabíráme první části svačiny. Doufám, že bude brzo první zastávka, jak říkal Karel.
4: Smažil jsi to moc dobře, Cvrndo, musím.
5: Dobře smažím. To je taková moje, řekněme, výhoda, nebo těma ve městě.
4: S tím to umasit.
5: No a pak tam máme ještě nějaký paštiky, vzal jsem nějakou
4: májku. Ty paštiko!
5: A to je asi celý, tak nějak z regimentu, ještě uzený jsem vzal. No a trošku alkoholu samozřejmě.
4: No tak fernet nesmí chybět v naší výpravě, to je jasná.
5: Já jsem zvědavý, na který zastávce budem právě stavit jako první, že už to bude nějak, on říkal.
4: Přírodně pije, takže až bude střídat toho první.
5: Tak určitě to bude potřeba na záchod, vy.
4: No, hlavně nevím, jak to odřídí.
5: A myslím, že to v autobuse fungují ty, jak to říct, pojízdní záchody.
4: To odřídí.
5: A myslím, že to v autobuse fungují ty, jak to říct, pojízdní záchody, nebo ty, co jsou tam.

0: Na benzínce.
1: Řízek dojedenej, bylo to dobrý.
0: Krása, ještě tam máme další dva každý, takže to už teď se těším.
1: Já už cítím vůni toho moře, cvrno.
0: No to ti krásně tak jako rozpustí ty holuby v nose a ty nudle. Natáhneš tu zdravou, voňavou slanost. Já se na to, přátelé, tak strašně těším. Ty hejn a kormanů až to víkat.
1: Tak a v dalším stupu už konečně vyhlášení soutěže z minulého dílu pořadu Země koule a
0: samoční soutěž
1: a my pokračujeme. No Cvrndo, a řekni mi teda teďko už, co si zahrajeme.
0: Já si myslel, že to na tebe už je, přátelé. Ona to byla odloba trochu bouda, ale je to Sveje od Tišo u Honduras od Dojore Balasevič.
1: Tak, to je přesně ten interpret, o který se tam...
0: Sečte George. George,
1: no tak dejme tomu. Přátelé, krásný poslech, Země koule na Bčku.
0: Pojďme na to.

0: tak kolik dáme, Karle? 15 minut.
1: No, ti nevím, Karle, za 15 to nestihnu. Já bych jim dal spíš 20. Ty, na dámských.
0: Takže, myslíš 20? 20, tady dáme 20.
1: No, já bych jim dal klidně, Karle, 15. O to nic. Ale oni to nestihnou. Člověče, spíš si naopak říkám, jestli bychom jim neměli dát 25.
0: Počkej, neblázni, 25. Karle, není to moc.
1: No, nevím, jak myslíš.

0: Ale znáš to? Dáš jim 20 a budeš tady čekat na půlku autobusu. Ti klesá autorita.
1: Slyšeli jste sami, my už jsme krásně na další benzínce.
2: Já bych jim dal 35.
1: 35 bys nám dal, jo, ale víš, že na dámských jsou fronty.
2: No právě tam chodíš, ty si říkám, kde jsi tak dlouho.
1: No mě tam vždycky klesá autorita, přátelé, já si nemůžu pomoct, ale je to tak, no, chodím na dámský. Je to příjemnější. No a já když už tady sedím takhle v kabince, tak mě napadlo, že bych vyhlásil soutěž z minulého dílu.
2: No a já z druhé kabinky jenom můžu přikyvovat a souhlasit.
1: Podej mi to ale dělat, prosím tě, spodem. Tak děkuju, ježíš, co to je za dřevo, třísku smotanou. No přátelé, vraťme se k té soutěži. V minulém díle jsme se ptali na někoho asijského, hledali jsme nějakého Asiata a byl to konkrétně člověk, který hrozně dobře bruslí. A Lobo, kdo to byl?
2: No byl to přece Bruce Lee.
1: Nádhera. Takže hráli jsme o tričko a pivo z pivotéky, tentokrát to vyhrál náš kámoš Honza z Roudnice, takže gratulujeme, v kontaktu jsme, předáme. No a pokud i vy byste tento díl chtěli s náma hrát a třeba získat taky tohle skvělý tričko, tak nastražte uši.
2: Dáme první nápovědu a ta bude taková, že ten, koho hledáme, má něco společného s raketou. A trošku se mi to plete teda.
1: Je to Blan a hrajete o tričko Rádio B a o pivo z pivotéky B. Co správně odpovědělo, Bo?
2: No, info@radiob.
1: Budu trošku na velké zasedání, omluvte mě, když jsem v té kabince.
2: No a pojďme si dát další track z balkánského stylu. A tam mají díky, tak pojďme na to.

0: tak cvrno kamaráde, tak ty jsi mi pěkně naložil, ty vole, to p***.
1: Kor habanero alimetka.
0: Ty jsi mi naložil, ježišmarja, přátelé, to se normálně.
1: Mě to taky teda trápilo, když jsme, ale už jsem se na to trošku zvyk, takže tady přizobávám.
0: Jsem v jednom ohni.
1: Alebo tady má nějakou srdeční zástavu z toho, co kdyby jsme si něco zaspívali, to tě třeba přejde. Myslíš, že ty spolucestující nějak tak přemluvíme, aby si s námi něco drcli?
0: No já myslím, že přemluvíme 100%. Oni před chvilkou přemluvali mě, tak...
1: Já houknu na tu paní Fuchsovou za mnou, schválně.
0: Paní Fuchsová. Houk. Radíme, vejš. To bylo téměř ono.
1: Tak můžeme, paní Fuchsová.
2: Pojďte si zaspívat, třeba...
3: Ona se si nabůhla. Dáme tam, to je kukec. Tohle se vidí jak furt. Já jsem nervózní. Pojďte se.

0: říct, Orno.
1: To jsem byl já, pardon.
0: Sakra.
1: Já měl jádel a takový ty slaný korbačiky, takže ono je to dost pochopitelný. Ale cítím, Ačko a Poloučku, blížíme k našemu cíli výletu.
0: Já si myslím, že bychom měli trošku zrychlit.
1: No, my jsme nahnali právě takový časový deficit, jak jsme jako čurali dlouho a podobně, takže ty zastávky se nám protáhly. Myslíš, že by na to šlápnul Karol trošku, že by mu to nevadilo?
2: Rychlo je, 120, 120, běž, 120, 90, 100, 120, hoši!
1: No tak to je paráda, přátel, ty ve vlasech.
0: Lme vesmír.
1: Ach jo, to kdyby byste tohle mohli zažívat s námi. Dobrý řízek. Aby jsme tak nějak dali, než tam přijedem.
0: Dáme půlku.
1: Půlku, dáme jeden na půl, jo.
0: Nebo... Jako to nebude na...
1: Já se přesně bojím, že tam budou takový, jak se tomu říká, tarantulie a podobný, tady ty, znáš to.
0: Odpornosti prostě.
1: Ano, ano, chobotnice a takovýhle věci. No nic, tak já se tady tý krkovičky, ve výsledku se mi dost povedla, takže pojďme rovnou na to. Jedeme dost rychle na to, aby jsme tam za chvilenku byli. A pak se asi půjdeme ubytovat, předpokládám, nebo myslíš, že půjdeme rovnou na tu večeři s nima?
0: No asi půjdeme společně s naší bandou tady, tyhle. To vypadá, že by mohla být docela i zábava s nima.
1: No tak uvidíme, co se nám v hospodě odebeře. Možná na hotelu, možná v hospodě, záleží to na Karlovi a na Karlovi.
0: No a teďko pojďme všichni společně milovat slunce.
1: No pravda, my to vlastně máme... Vlastně už vidíme ty první sluneční mořský paprsky, takže bychom se mohli naladit na tu mořskou muziku. Přátelé, Everybody Loves the Sunshine. Pomenaňu.
0: Země koule na Bčku v plném proudu.

0: My už jsme se pomalu dostali na hotel, ubytováváme se tady na celou, jak se ti to líbí.
1: No líbí se mi to, ideálka, no tak.
0: Já jsem si nožky a pomalu se připravit na tu velkou slávu, která nás dneska čeká, ta uvítací večeře.
1: Společná večeře s celým naším autobusem.
0: S celým zájezdem, máme to tady domluvený nějaký místní speciality, tak se na to docela zvědět.
1: Pochutná.
0: Takže si pem dá krásně cigárko na balkón a pevně věřím, že hnedka po té večeři už bychom mohli mrknout do toho moře. A na takový ty stánky, co bývají jako na té riviéře, vždycky na ty se strašně těším, když jezdím na dovču.
1: Jo, jo, pokoupíme nějaký suvenýry.
0: No a bude. Tak pojďme na to. Já už jsem vám docela vyhlálo, ty řízky už pomaloučku přestávají účinkovat.
1: No tak pojďme na to, dáme další skladbu.
0: No a večeřu.

0: Tak my jsme se usadili v místní restauraci.
1: Dostali jsme tady místní ožujsko. Na pivo, ale zase v tomhle vedru se to krásně dá vypít, co myslíš?
0: Musíš to vypít, dokud to bude studený, no.
1: Přesně. Už tady šaškou právě s jídelníčkama, ale ono je to takový polonepřečtitelný, nevím, jestli to nějak přelouskáme, no, uvidíme, snad tam někdo něco doporučí.
2: A co to je? To snad ani není česky.
3: Tak, pánové, já bych doporučoval tu šunkovou rolku jako předkrm. Dále potom želví polévku.
2: Želví nežeru.
3: No a potom chateaubriand.
4: Mm-hmm. Tak ten si dám taky, drahý. Ale objednej mi to medium.
5: Já chci guláš s pětima knedlama, já?
6: Já bych si dal taky to medium.
1: No já si teda taky dám asi to médium, přemýšlím.
0: Jo, dvakrát, no. Dvakrát médium taky.
1: No, želví polívka, to jsem na to docela zvědavý. Už jsem měl když želví polívku.
0: No neměl, Svrno, to ani mě nenapadlo, že budu jíst. Ani si ji nedám asi.
1: Tak vidíte, chutnám, podle mě to byla jako místní specialita.
0: Mm.
1: Docela se cítil ten typ, když to objednával.
0: No, tak uvidíme, no, když tak ochutná.
1: No a nějakou pálenku, myslím, že jsme tady mohli třeba nějakou grapu schrastit místní.
0: No, co se tady pije? Grapa, jo?
1: Grapa mě napadá, no a potom takhle podobný ty pendrekový věci, tomu bych se v těchto končinách dostal jsem ty krásnou lahev grapy a fakt to stálo za to, tak třeba by tu mohli mít na baru něco podobného.
0: Očíhnout, než nám donesou jídlo, možná to stihnem.
1: No a uvědomil jsem si, že my vlastně vůbec neříkáme názvy těch internetelehrm, to písně blízko Partizáni a pecka, kterou se tady má takový balk, to je I Walk It With A Zombie od Ani Cadra. A električní orgazm. Takže jsem sám zvědavý, moc si nepamatuju, co všechno jsme měli toho playlistu, tohle dělalo bo.
0: Tady to myslím, že nějaký jako je rokec, no.
1: No tak pojďme se ho společně poslechnout, ladíte balkánský speciál Zeměkoule.

0: Hele, už nám nesou před krem, pojď se rychle posadit.
1: To jsou rejsky, to znám tohle, to jsou rejsky. A tohle jsou ty chaluhy, hele. Je, hele, hele.
2: Ježišmarja, halej toto. Tu máš, ty hajzle jeden, bošklivej. To je nus velebnosti, kam jsme to dojeli.
1: Vidíš?
0: No i když mě se to docela líbí ten předkrm.
3: No, já nejsem tady ochutnávač těchto věcí, ale dneska to prubnu.
0: Já bych vám to připravil nějaký krevetky, nějaký mule, ty chaluhy, jak byly zmíněný, salát, zeleninu, i to polovičku známe a máme to doma. Já si myslím, že na ochutnání úplně ideálka. I když já jsem zvědavý na toho médiuma jako hlavní chod.
3: Na to se těším velice.
0: Jo, no, no. Přátelé, my si taky musíme dát další indici do soutěže.
3: V první indicii jsme si řekli, že osobnost je spojená, za druhá indicie řekneme, že je to srp.
0: Srp a
3: kaketa.
0: Pokud chcete soutěžit o trička Rádia B a o pivo z pivotéky, osobnost my vlastně hledáme, srba, raketáka momentálně, tak správné odpovědi posílejte na info@radiob.cz a pokud ještě nevíte, tak dáme ještě jednu indicii. Během...
3: Názvuková zase. Nejspíš, jo. No a pojďme si dát další skladbu.
0: No a potom přichází asi hlavní chod, jako se tam voní. Lubo, řekni nám teď ty, co máme další skladbu, doufám, že tam bude nějaká pěkná jazyka.
3: Ale teďko tam máme Goran Bregovič, Wedding and Funeral, nebo ne? Babela, čau, mě můžeš dělat, já tam...
0: V pohodě, já na tom.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénou. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

0: Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radiob.cz.
1: Y'all ready for this? Hey, y'all ready, fellas?

teď se držte. Je tu warm-up na Béčku.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

0: Je 8 hodin večer na Rádiu B.
1: Rádio B.

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko Mix. Každé všední odpoledne

proud té nejlepší hudby, kterou na Bčku máme. To je Bčko. Každé všední odpoledne

Science. Pro všechny děti, pro všechny stařec, Disco Science.

To je výběr oblíbené hudby našich moderátorů. Bez omezení, bez cenzury. Každé dopoledne na Béčku.

Hitparáda Rádia B, to je B paráda. Hlasuj pro své oblíbence na webu Rádia B a posuň je tak do dalšího kola. www.radiob.cz

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Je 9 hodin večer na rádiu B.
1: Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B. Od lidí pro lidi.

nejnovější z dnešní doby. Pondělí od 12 do 1 a ve středu od 9 do 10 dopoledne. V pořadu novinky na rádiu.

Underground. Jedinečný průřez českou i světovou ambientní scénu. Michal Kořán představuje nové talenty nejen z jeho labelu Blue Lizard. Exkluzivně každé úterý od 8 do 9 dopoledne. Na Rádiu B.

Exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

exkluzi. Sety od těch nejlepších českých DJs. Exkluzivně namíchané pro Radio B. Poslouchej každý pátek od 8 nebo sobotu od 11 večer v pořadu Exkluzi.

0: Je 10 hodin na Rádiu B.
1: Tony Coleman je postavou, kterou musí znát i ten nejmenší fanoušek drum'n'bassu. Spoluzakladatel a současný CEO gigantického labelu Hospital Records a jeho sesterského labelu Mad School. Tony je člověk, který je zodpovědný za absolutní hymny světového drum'n'bassu, jako jsou Billion Dollar Gravy, Different Drum, anebo třeba Just One Second. Skvělý producent a snad ještě lepší DJ, frontman jedný extra známý kapely. Já si myslím, že většina z vás už ví. Dneska vám představuju drum'n'bassovýho velikána, říkající si London Electricity. A na Bčku začíná jeho set právě teď.

Radio Bečko. Leave your cares behind. S náma ste prebežili. Radio B.cz.

Posloucháš Rádio B. Hudba, co tě dostane. Nalaď svůj život na radio b.cz.

talk show, žánrovky, DJ set a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Talk show, žánrovky, DJ sety a hlavně hudba, s kterou žiješ svůj život. To je Rádio B.

Rádio Béčko. Od lidí pro lidi. S náma teprve žiješ. www.radiob.cz

Znáte Jamiroquai? Asi jo. Je takový známý umělec a určitě udělal super Flag Space Cowboy. A my si teďka dáme Club Mix, takovou Jamiroquaiskou klasiku.

0: jsou 2 hodiny na Rádiu B.
1: Rádio B.